0: science. Disco science.
1: Disco science.
0: Pro všechny děti. Pro všechny stařec.
1: Disco science.